0: Počúvate rádio Litera.
1: K obľúbenému Jadranskému moru, či dokonca pod jeho hladinu, vás, milé naše literáčky a milí naši literáci, prenesie rozprávková hra na motívy príbehu chorvátskeho autora Vladimíra Nazora Riasenka. Pre rozhlas ho zdramatizovala v roku 1970 Helena Kryžanová-Brinzová. Autorom hudby je Igor Bázlik a réžiu mal Mikuláš Bugár. Prajeme vám útulné počúvanie.

0: Na Litere ste si vypočuli minirománJána Štepitu Letná aktivita. Čítal Filip Šepšajevič. Hudobná a technická spolupráca Katarína Bielčíková a Andrej Klimič. Redakčne pripravil Karol Horvát v roku 2007.
1: Počúvate Rádio Litera.

kterým pomřel Roy. Kde Marco Polo v horečce šeptá o vulvách s květními plátky. Kde ženy mají prostor pro milence jen mezi 12. a 2. Když se zbudí syni a obléknou si zbroj. Počkej hned, jen to tu dodělám a jak jsem zmínil, vezmu tě tam, co

velikosti hor. Zbavuji se chapadel, která naučí se více, než čemu stačí rozumět. Počkej hned, jen to tu dodělám. Vezmu tě za obzor, kde končí red. Obzor je vždycky blízko, kdo se láskou zraní, najde hned za ním lazaret. Lazaret svět, kde mrtví mohou naslouchat.

pustím si trocha modrého splínu, pustím si trocha splínu v kuchyni. Nebo je ako z lesklého cínu, pustím si trocha modrého splínu.

0: strach jenom na chvíli. Marně tě hledám a pátrám, kam se mi ztratila. Protože nejsi a nikdy si nebyla.
1: Počúvate rádio Litera.
2: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, v najbližších chvíľach vás pozývame ďaleko na otvorené more za dobrodružstvom z pera jedného z najpovolanejších autorov dobrodružstiev, Žila Verna. Na Litere si vypočujete dramatizáciu jeho románu Morská obľuda, ktorej autorom je Alexander Balok. V réžii Igora Hrabinského účinkujú Igor Čilík, Ľubo Roman, Bronislav Kryžan, Gustáv Valach, Peter Bzdúch, Eduard Vítek, Julius Vašek, Ján Mistrík, Ján Valentík, Miroslav Trnavský, Peter Marcin a Jozef Šimonovič. Prajeme vám dobrodružstvom naplnené počúvanie.

0: Počúvate rádio Litera.
1: K obľúbenému Jadranskému moru, či dokonca pod jeho hladinu, vás, milé naše literáčky a milí naši literáci, prenesie rozprávková hra na motívy príbehu chorvátskeho autora Vladimíra Nazora Riasenka. Pre rozhlas ho zdramatizovala v roku 1970 Helena Kryžanová-Brinzová. Autorom hudby je Igor Bázlik a réžiu mal Mikuláš Bugár. Prajeme vám útulné počúvanie.

jsou mraku večera dnů. Zabloudil jsem do lesů, viděl jsem tam v plamenech, co mě těží v ramenech. Kolem ohně ve chvíli tančily lesní víly, tančil bych sem tam s nimi.

měsíc k pomoci. Viděl jsem ve tvém světě vílu, co napil bych rád do sítě.